0: This is Color Radio on 98.4 and 99.3 FM in Dresden and stream.colorradio.org worldwide. You're listening to Color Radio.
1: Da. Scheiße. Da. Scheiße. Da. Scheiße. Scheiße. Da. Da. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße.
2: Mama. Tam. Kam císař pán šel sám.
3: Tam. Kam císař pán šel sám.
2: Šlišla s náma.
3: Šlišla s náma.
2: Ta známá nymfa z amfiteátra.
3: Ta známá nymfa z amfiteátra.
2: A milovali jsme se jako v mídelnici.

0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
1: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce.
0: Si v lásce. Šlo to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Ungezogene Fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Ungezogene Hosenträger.
1: Ungezogene Fratze.
0: Im wieder was wir später. Prosím, pane, koch nevysypat doutná.
1: Prosím, pane,
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase. Prosím, pane, koš.
1: V něm jak prase.
0: Vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat
0: a rajtovat do košic. Vydnoutající koš je znameňáněk v plamenech.
1: Vydnoutající koš,
0: který kdysi spolu spratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
2: Prosím, pane, tady doutná koš. A možná je to šok pro celý Jirkov,
1: říká Ježíš.
2: A Ježíš říká ještě víc. Ježíš říká to tolik, kolik člověk slyšet chce. Prosím, pane, tady doutná koš a možná je to šok pro celý Jirkov. Říká Ježí, Ježí říká, říká Ježí, Ježí říká a jí toto nevadí, že tady doutná koš v šoku toho úmyslníka.
1: Jí toto nevadí, že tady doutná koš v šoku toho úmyslníka.
0: Je to blbý
2: košošok, šok, šuk, ještě šluk a máme výluku.
1: Košošok.
2: Prosím, pane. Prosím, pane, auto, pane, kann ja jede Sachen. Ich bin der Sesane, vom Sesan, du.
1: Urologin gsi.
2: Vom Cesan du Urologin gsi.
1: Urologin Urologin gsi.
2: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce. Ungezogene Fratze, umgezogene Hosenträger.
1: Umgezogene Hosenträger. Immer wieder was für später.
2: Immer wieder was für später. Prosím, pane, koš nevysypat doutná, ještě doutná a už zase králicí v něm jak prase. Prosím, pane, koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic, kde doutnající koš je znamenánek v plamenech, který kdysi spolu zpratkářil s kondomovou courou z loňských tuto.
1: On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrt, a rakovina. A zničený koš, když to doutná, jo. Když koš stojí. Škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš tam to. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že Fratze to chlapec, že? Spratek, už klep, no. Spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, spratek, už klep, no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No